Ben an tarání nelí chránín as chulé a chumann san agus í can an áráin fioch an fadal ruú. As a sin tócha ón albumm a deisiigh danú sa bblií an gabhuiile a hochtteoach dar titel 10,000 miles. Tam dulga chun an chláiriis go dí albumme é sio an bblionse caiite a albumm leis an fidléir David Sanders dar titel Chance Encounters Last Minute Notions. Seo déh agus é ag casa an físa dar titel The Mount Scribe